0: vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan,
2: jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, vec